0: Mami, nevazbí ti tam něco?
1: Rádio 1. Jo.

střihače, promítnu ti na víčka věc. Bez tvrdé tmůj.

mikrofonu Radio 1 ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: schmeckt gut. Radio 1.
1: Za pár sekund bude 6 hodin a posloucháte Radio 1. Vysíláme z Prahy do celého světa na FM, na DAB celoplošně tady v České republice a najdete nás i na www.radio1.cz. Já jsem Rio Douglas Arianes, jsem nastydlej, jsem nechal asi hlasivky

a 20 skladeb během teď a až 9 hodin. Začínáme s jedním producentem, který se jmenuje Alfonsus. A tohle je track, který se jmenuje 6 AM Liberation. Alfonsus na Radio 1.

0: tohle je skladba apropos k aktuálnímu času. Track se jmenuje 6 AM Liberation. Najdete to na jeho EP, který se jmenuje Need Your Love na labelu Kokolo. Vychází 10. září. 6 hodin, 5 minut, sobotní ráno. Už jste liberated, osvobozený.
1: Radio 1.
0: Tak jdeme dál. Tohle je novinka od Jana Pero a Daniel Winshall. Track, který se jmenuje Make Up My Mind. The Merlin Bob and Frankie Estevez Fusion Remix.

0: Track se jmenuje Make Up My Mind, the Merlin Bob and Frankie Estevez Fusion Remix. Dost pěkná věc, takový pěkný groove na sobotní ráno na Radio 1.
1: Radio 1.
0: No a teď si dáme něco zlého. Producentka pochází z New York City. Jmenuje se Debit. A tohle je track Assimilate. 6 hodin a 12 minut. Sobotní ráno.

Tohle je ukázka z nového alba Popery od producenta Debit. Track, který se jmenuje Assimilate. No a teď si dáme něco od Spacecasters Diego Antoine and Sounds Insane. Track, který se jmenuje

jmenuje se Space Casters. To jsou bráchové. A tohle je track ve spolupráci s Diego Antoine and Sounds Insane. Track se jmenuje

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Edith. Dostala název Štěk.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na třetí ročník Probík festivalu, který se koná 28. a 29. srpna v kempu Probožská jezera a vystoupí tam například Pokoj 25, Vepřové komety nebo Marie April.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A můžete poslouchat naše československá hitparáda Velká sedma v reprízi od 9 hodin. Teď máme 6 hodin 24 minut, což znamená, že repríza začíná asi trochu víc než 2,5 hodin odsaď. Teď máme, jak říkám, 6 hodin 24 minut a ta příští skladby, oba, ta příští skladby od dvě, jsou z nové kompilací na labelu Eskimo Recordings, který kompilace se jmenuje Cosmic Balearic Beats Volume 3 a to pokračuje jejich velice populární kompilaci. Ta první je v podání Low Motion Disco a je to track Love, Love, Love v remixu od Aeroplane. A druhá skladba je od Atella a track, který se jmenuje Transition. Tak Eskimo Recordings a Cosmic Balearic Beats na sobotní ráno na Radio 1.

Producent se jmenuje Atella. A track, který hodně připomíná Kraftwerk. Skladba se jmenuje Transition. A najdete to na nová kompilace Cosmic Balearic Beats Volume 3 na belgický label Eskimo Recordings. 6 hodin 41 minut, posloucháte Rádio 1 s Douglasem až do 9.

Berlinský label Montrealský label Cosmovision Records. EP se jmenuje Fourth Dimension. A to jsou producenti Matija and Richard L. Cox. Právě

No a tohle je novinka od producentka Marla Kether. Track se jmenuje Reverse featuring Sophia Grant.

novinka od producentka a basketarista pro Little Sims, která se jmenuje Marla Kether. Její nový EP se jmenuje Luso a vychází to 16. října na labelu Strut Records z Londýna. Tak, vřele doporučuji a právě jsme poslouchali track Reverse featuring Sophia Grant. Tak další novinko, co mám pro vás, je v podání producent Lefty. Tohle je track, který se jmenuje Muchacho na Radio 1.

Tohle je novinka na labelu The Disco Express z Londýna. Producent se jmenuje Lefty, a.k.a. Alexandro Suarez z Brooklynu, a má nový track, který se jmenuje Muchacho, a právě jsme poslouchali The Extended Mix od Lefty. Tak teď máme 6 hodin a 59 minut. Posloucháte Radio 1, já se jmenuji Douglas Ariane, jsem nastydlý, omlouvám se za to. Nějak jsem něco chytnul během letní filmovou školu minulý týden. Byl jsem celý týden v Uherské Hradiště. Bylo to vynikající akce, vřele doporučuji. Dokonce jsem mohl i hrát minulý pátek jako na opening party, což bylo fakt pěkná věc. A mimochodem, příští pátek 7. hraju s Babe Ellen na Bar Nebe v Branžežu, takže to bude taky skvělá akce. Přidávám více informace o tom za chvíli na svůj Facebook i Instagram. Ale jak máme 7 hodin, další akce, co jsem chtěl vás upozornit, je dnes večer v Bike Jesus. Akce se jmenuje Lyra a headliner dneska je německý producent Axel Baumann. A na počest jeho hrání jsem vybral písničku z DJ Kicks, co dala dohromady Sofia Cortesis. Skvělý track, který se jmenuje Rock Top. Tohle je Axel Baumann, který hraje dnes večer v Bike Jesus v rámci akce Lyra. Tak Rock Top na Radio 1.

Man, miluju tuto skladbu Rock Top od Axel Bowman. Axel Bowman mimochodem hraje dnes večer v rámci Lira na Bike Jesus. Účinkující Axel Bowman, Donna Volková, Roman Raj, Unjack, Silhouette, Taino, Mike H., Theo, Anic a Ondrej Husák. Začíná to v 16 hodin a pak pokračuje až do 7 do rána zítra. Tak to bude akcička pěkná v Bike Jesus s Axelem Bowmanem. Teď máme 7 hodin, 7 minut na Radio 1. Mám další novinku. Tohle je novinka od producenty Fred Everything a ve spolupráci s Teu Teu. Nový track se jmenuje Are Infini Version 2 na Radio 1.

Novinka od Fred Everything a Teu Teu, a skladba, která se jmenuje Are Infinity Version 2. Celý EP má čtyři tracky, Part 1, Part 2, Reprise, Rhythm and Bass. Moc pěkná věc, právě Part 2, Version 2, od Fred Everything a Teu Teu. Najdete to na labelu Winding Road Records. Tak teď máme 7 hodin, 13 minut na Radio 1. Chtěl jsem opravit, jak jsem říkal, že Axel Baumann, který hraje dneska v Bite Jesus, je z Německa. Není, je ze Stockholmu, ze Švédska, tak pardon. Tak, jdeme dál, jdeme právě ze Stockholmu do Kuby na příští skladbu. Tohle je formace, která se jmenuje Orchestra Akokan, a jejich nový album se jmenuje Amerika. A tohle je skladba Girasol featuring Miriam El Hajli na vokálech. Orchestra Akokan na Rádiu 1.

Tohle je z nového alba Amerika od formácie Orquesta a Cocan z Havany z Kuby. Právě jsme poslouchali skladbu Girasol featuring Miriam El Hadjli. Mimochodem, Orquesta a Cocan je první latinská skupina, která podepsala smlouvu na labelu Daptone Records, která je tradičně soulový label, ale nějak expandovali aktivitu. A je to fakt skvělý

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Nejprve tady máme umělkyni Julie Holter. Ta vydává svoje album Materia, a to v srpnu. Tady je single Fantasy. Londýnský projekt Hiatus je v Hitpošce prezentován singlem Hast. Britský breakbeatový projekt

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida The Young, Dušan Vlk či Gufrau.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A můžete poslouchat naše hitparáda Rádia 1 zítra ráno od 9 hodin v repríze. A dnes od 9 hodin máme reprízu Velké sedmi, naše československá hitparáda. Takže máte hezký poslech postaráno. Jak Jerry tam označil během těch novinek, jeden z novinek na tento týden je v podání francouzský producent Nick Stamal a právě tohle je skladba Muertos, který je kandidát na hitparádu na Radio 1.

Gam Recordings z Manchesteru. Producent se jmenuje Bisu a track Stomping Afrobeat Not That Simple se jmenuje. Najdete to na 12-inch, který se jmenuje More Jovermi od Bisu. Vřele doporučuju. 7 hodin, 35 minut. A tohle je něco, který byl docela úspěšný během svého DJ setu minulý pátek na letní filmovou školu. Track se jmenuje Mama, the extended version. To jsou Davide Dev a Fimiani na labelu Toy Tonics Berlina.

Když člověk si myslí o berlínské hudební scéně, hodně si myslí o temný techno, takový trochu jako negativní a jako tma a trochu zlej. Ale existuje i scéna v Berlíně v poslední době vedeno labelem Toy Tonics, který prostě rozdává radost ve velkým. A ten label pravidelný posluchači dobře vědí, že fandím ten label, ale jak mají takový radostný písničky, jako právě jsme poslouchali, rád pustím. To bylo Davide Dev a Fimiani a skladba Mama, The Extended Version. Tak díky za všechny ty lidi, kteří se ozývají přes různé chaty a Facebooky a takové věci. Třeba Standa Hlas, ahoj Stando, dobré ráno. Nebo Fidel, tak Fidele, příští pátek 7. hraju u tebe na Bar Nebe v Branžežu s Babe LN například. Tak, jdeme ale z Berlína na příští skladbu do Portland, Oregon. Tohle je ukázka z nového alba od duo Foamboy, který minulý týden nebo předminulým týdnem vydali nový album. A to, jak asi dobře vědějí, miluju Foamboy. Tohle je z alba Stupid Hot. Nový track se jmenuje A Million Times. Nový Foamboy na Radio 1.

ukázka z nového alba O od nizozemský trio Multibeat, tečka Multibeat se jmenuje. To bylo skladba Hold Me Down. Album vychází 25. září na labelu Sonar Collective Records. Z Berlína. Jdeme z Evropy do Nového Zélandu na příští skladbu. Tohle je ukázka z nového alba od Flamingo Pier. Dlouho neměli nový album, ale album Woven Together se jmenuje. A tohle je skladba, první single Cool Nights od Flamingo Pier na Radio 1.

No, novozélandská formace Flamingo Pier už dlouho neměli album, ale jejich nový album Woven Together vychází 9. října. Tohle je právě první single Cool Nights od Flamingo Pier. Jdeme z Nového Zélandu do Melbourne na příští skladbu. Tohle je novinka od zpěvačky Ella Thompson, novodobej soul a moc pěkná písnička Dandelion od Ella Thompson na Radio 1.

duo z Rakouska i z Německa. To jsou Luisa Monteiro, původně z Brazílie, a Dustin Brown, producent z Německa. Společně jsou známí jako Curio Curio. A to bylo skladba Canto de Calma z jejich album, právě který se jmenuje Curio Curio, na labelu Mr. Bongo Records, tak doporučuji. Teď máme 8 hodin a 1 minutu, posloucháte Radio 1. Já se jmenuji Douglas Arjane, jsem docela nastydlej, ale jsem rád být s vámi zas na sobotní ráno. Mám spoustu novinek a pár věcí ze svého archivu, včetně právě tohle. Srbský producent, který žil v Brazílii, jmenoval se Suba, a tohle je ukázka z jeho album São Paulo Confessions, ale tohle je v remixu od italského jazzmana z města Bari, Nicola Conte. Skladba se jmenuje Tantos Desejos. Tohle je Suba na Radio 1.

Producent Mitar Subotić, a.k.a. Suba, se právě stal jedním z nejvlivnějších brazilských producentů, když tragicky zemřel v listopadu 1999, jenž několik dní po vydání svého dnes legendárního alba São Paulo Confessions odtamtač právě jsme poslouchali skladbu Tantos Desejos featuring Sibel na vokálech v remixu od Nicola Conte. Suba taky produkoval Tanto Tempo, klasický album od Bebel Gilbertu. Vynikající práce a jeho ztráta je cítit i co skoro 27 let poté. Tak jdeme ale dál. Mám šťastnější zprávu. Brazilský hudebník Leo Midea přichází do Prahy 20. září a přinese jeho nový album Noticias de Puglia. A tohle je odtamtač mám track, který se jmenuje Bloco pra Tristeza. Tohle je Leo Midea na Radio 1.

No a po Leomidea mám, jak jsem sliboval, další ukázka z kompilací na Eskimo Recordings, který se jmenuje Cosmic Balearic Beats Volume 3 Curated by Antenna. Tohle jsou Satin Jackets a skladba Coffee and Feels. 8 hodin, 13 minut a posloucháte Rádio 1.

berlínský projekt Satin Jackets a skladba Coffee and Feels, který najdete na novou kompilaci Cosmic Balearic Beats Volume 3 Curated by Antenna na labelu Eskimo Recordings z Belgie. Tak vřele doporučuji a jsem rád, že můžu servírovat Coffee and Feels na sobotní ráno. I když jsem nastydlej jako hrom, pardon. Tak ale jdeme dál. Tohle je novinka od formací ze San Diego, California. Jmenuje se These Sacred Souls a tohle je nový remix skladby One and the Same v remixu od Axelrod, který dělá takový reggae soul od These Sacred Souls na Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky Gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství Van Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu.

0: čokoládu a další dobroty. Káva.cz, jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
1: Tohle je novinka v podání Alexander IV. Nový remix jeho skladby Now Pause featuring Ursula Rucker v remixu od Tour Maubourg.

Nizozemský producent Alexander Čtvrtýho a skladba Now Pause featuring Ursula Rucker, The Tour Maubourg Remix, novinka od Alexander Čtvrtýho. Tak jdeme dál, tohle je novinka na labelu Fania Records, nová reedice. To jsou Willie Colon a Hector Lavoe, oba velikány stylu salsy. Tento týden Fania Records znovu vydali album Cosa Nuestra. Odtamtač mám track, který se jmenuje Che Che Cole. To jsou Willie Colon a Hector Lavoe a trochu salsa na sobotní ráno s Douglasem na Radio 1. Umba, díle, man, hey,

nová reedici Fania Records. Album se jmenuje Cosa Nuestra, to jsou Willie Colon a Hector Lavoe na vokálech El Cantante. Skladba se jmenuje Che Che Cole. Dost dobrá věc, klasika. Vydali to původně 31. prosince 1968 a dodnes zní to úplně čerstvý. Tak teď máme 8 hodin 33 minuty na Radio 1, mám další novinku. Tohle je fakt vychytávka, obrovská. Dave Love Lee je skvělý houseový producent, který dělá super remixy a má Z Records. A tento týden vydali nový remixový single. Tohle jsou dva zpěvačky, raperky z Jamajky. A tohle je cover verzi od Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, a v novém remixu od Dave Love Lee. To jsou Xanadu and Sweet Lady a skladba Rapper's Delight od Dave Love Lee na Radio 1.

0: Lasery. Vím, že to bude dobrý. Piu, piu, piu. To jsou Xanadu and Sweet Lady, jamajský rapery z roku 1979 a jejich cover verzi původně od Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, a v novém remixu od Dave Love Lee, The Dave Love Lee Sure Shot Mix. Tohle miluju. Mm-mm. OK, teď máme 8 hodin 41 minut na Radio 1, to znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, sobotu 1. srpna 2026. Dnes má svátek Oscar, takže všechno nejlepší. Začínáme v rubriku Festivaly. Přístavní slavnost. Letošní ročník propojí téma fantasy a world music v Nymburku. Landscape. Multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradci Králové. V rubriku filmy Kino Dlabačov od 18.30 promítají film Ďábel nosí Prádu 2 a od 20.30 Spider-Man z Brusu Nový den. Kino Pilotu od 20.30 promítají film Odyssea a od 21.15 Die My Love. Edison Film Hub od 19 hodin promítají film Tichá přítelkyně a od 21.50 Nenávist. Letní kino Dlabačov od 21 hodin promítají film E.T. Mimozemšťan. V rubriku Galerie Terezianské křídlo Pražského hradu. Check Nature Photo. Galerie Středočeského kraje Melzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác František Kobliha cyklus Maj. Docs vás zvou na výstavu Hit by News. Galerie hlavního města Prahy Zámek Troja Labyrint krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnková zahrada 2. Rock Café, kolektiv autorů, Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života. Galerie Meat Factory Cezary Poniatowski Deep House. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo. Pragovská galerie výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice Zdeněk Mezl, odkaz starých mistrů. Artoto Gallery v Uhelném Mlýně, Timo, bude. Karpuchina Gallery, Natálie Pejchová, Stay in touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích Bienále ve věcí umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Troml. Pražský hrad, Terezianské křídlo v jižních zahradách, Check Nature Photo. Nejlepší fotografie přírody. Galerie Rudolfinum Datas the Data and the Sovereign. Trafo Gallery Dana Bartoníčková a Jakub Titikálo. Fragmenty dne, světla noci. V koleji jedna v Březnici, Jaromír 99. Vila Pele, Antonín Střížek, svět od vedle. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misář, Joie de Vivre. Studio Prona v Lounech, Human Nature. V rubriku Koncerty a tančírny, Bike Jesus, dneska Lyra with Axel Bowman. Groove Bar od 21.30, Man Tracks. U Bukanýra od 23 hodin DJs Vito, Wolf a Stormzy. Jazz Doc od 16 hodin Jazz on the Roof, Elena Sonnenschein Quartet a od 21 hodin Terneč Have. Loď tajemství od 16 hodin DJ Kopka. A Fuchs 2 od 23 hodin Jane In a Stigmatik. A tady na vlnách Rádia 1 od 13 hodin vysílá Julia Jurčuk, od 17 hodin nová hudba na Rádiu 1, od 20 hodin Cluster a od 22 hodin The Workout. A to vše v docela nabitým programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, sobotu 1. srpna 2026. Dnes má svátek Oscar, takže všechno nejlepší. No a jak jsem mínil, brazilský zpěvák a hudebník Leo Midea přichází do Prahy 20. září do Rock Cafe. To bude pěkný show a mám další ukázku z jeho nového alba Noticias de Puglia. Se jmenuje album a tohle je skladba Praia Vermelha do Sul, pardon, Leo Midea na Radio 1.
1: Então, a Praia Dura, vocês estão aqui, ó. Estão aqui, a gente está aqui com a Lucão. E tá vindo essa bomba aqui, ó.

No a po Leo Medea, tohle je novinka na labelu Made in Miami. Producent se jmenuje Kenny Bryan a tohle je skladba Afro Lima The Extended Mix. 8 hodin, 52 minut, sobotní ráno s Douglasem na Radio 1.

tak novinka od Made in Miami record label, takový pod labelem pod Nervous Records ze Spojených států. Producent se jmenuje Kenny Bryan a tohle je skladba Afro Lima. Předtím jsme měli Leo Medea a skladba Praia Vermelha do Sul a Leo Medea přichází do Prahy 20. září. Tak už je 8 hodin 57 minut na Radio 1, to znamená, že můj čas s vámi bohužel vypršelo. Za chvíli máme reprízu Velké sedmi, ale chtěl jsem říct, že v příští pátek sedmýho hraju se s Babylon v Českém ráji na bar Nebe v Branžežu v Českém ráji, takže to bude moc pěkný party tam uprostřed krásné prostředí, takový hezký jezero, moc pěkný to bude. Tak, ale celý tracklist dnešní už je na webu Rádia 1, pokud vám zajímalo to, co jsem dneska hrál. A nebo můžete mě sledovat na Spotify, mám playlist na Spotify, který se jmenuje Rádio 1 2026. A nebo jsem na Apple Music, pokud nemáte rádi Spotify. Na Apple Music dnešní playlist se jmenuje stejně jako dnešní datum 26.08.01. Tak poslední skladba dneska patří Karen y Los Remedios, projekt z Mexika, který se chystají nový album. Album se jmenuje Bestiaria a vychází to 9. října 2026 a tohle je druhý single Ninfa. To jsou Karen y Los Remedios. Hezký týden, hezký zbytek víkendu. Ahoj, Douglas.

Máme tady úterý po 20. hodině, pokud posloucháte v premiéře, případně sobotu dopoledne, pokud jste u reprízy. Vysíláme Velkou sedmu s datem 28. července 2026 a od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Nojzár. Máme před sebou tradičně téměř 2 hodiny s aktuální československou hudbou, nejdřív 5 zajímavých novinek, pak 15 skladeb v žebříčku, tak jak jste ho pomohli sestavit svými hlasy, dostane se taky na jednu skladbu pamětnickou a taky na pozvánku na nějaké koncerty a festivaly. A v závěru taky budu losovat o 3x2 vstupenky na festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění s krásným názvem Bučení, který se uskuteční už tenhle víkend v Lubné u Poličky.

Ať zbytečně nezahálíme, můžeme se rovnou směle pustit do novinek. Tou první bude kapela, která už slaví 20 let na scéně. Vydala svou novou desku Zlom, má na kontě už 3 autorské dlouhohrající desky. Aktuálně funguje v 3členné sestavě, prošli si několika personálními stylovými fázemi od nějakého, řekněme, minimalistického post-noise-kóru až přes temnější post-rockovou polohu až po dnešní valivé takové post-punk noise-rockové skladby. Kapela Edith z Benešova funguje v sestavě, která je 2 basy, bicí a zpěv a pořád je to pořádná nálož. Dnes tedy mezi post-punkem, noise-rockem a českými texty. A my si z téhle jejich nové desky Zlom zahrajeme skladbu, která se jmenuje Štěk. Edith a jejich Štěk, novinka první dnešní Velké sedmi.

Tak to byla pořádná úderka Edith a jejich štěk z nového alba Zlom. První novinka dnešní Velké sedmi. Trošku zjemníme s novinkou druhou, dáme si písničku, která se jmenuje Same Pain, což je nový track Jáchyma Kováře, Jaša 96, usazený v Berlíně, takže tentokrát je to spíš indie pop, post-punk, rave nebo rovnou všechno v jednom. Jaša 96 či 96, Same Pain, druhá novinka.

Ješa 96, Same Pain, novinka druhá dnešní Velké sedmi. A teď bude velice zajímavé kombo dvojice, která si říká, no dvojice, Ashley Aberman a Kirill Jakovlev. Duo, které vydalo single Like a First Time, písničku, která vypráví o přitažlivosti, očekávání a taky chvílích, které člověk prožívá s intenzitou prvního setkání. Hudebně čerpá ze estetiky současného R&B s jemně psychedelickým nádechem a ozvěnami, řekněme, trip-hopové melancholie. Zajímavostí taky je, že na vzniku nahrávky se podílela Lenka Dusilová, která naspívala sborové vokály v závěrečné části skladby. Jinak Ashley Aberman, to je samozřejmě taky projekt Zorbaže Budha, The High Corporation nebo taky Metastavy. Kirill Jakovlev, toho jste možná zaregistrovali, kytarista, multiinstrumentalista, producent se sibirskými kořeny a taky producent a vyhledávaný studiový hráč. Tohle je jejich spojení. Kirill Jakovlev, Ashley Aberman, Like a First Time, třetí novinka. I'm picking up cherry after cherry. My basket's almost full. Taste a cup of the sea, they're sweet enough. I just want a big blossom before they flower and fade. With every sunset, I gain a memory. With every sunrise, I forget. Rhyme or die, I say speak or cry. Cause you are not your mind. You're a medium to something divine. Well, usually I'm a large to everything. It's how we do it in the Lone Star State. I'm not always American, cause some punks just don't trim.

0: Hitparáda česká, ta je ale hezká.
1: Dozněla novinka, třetí, Kyrill Jakovlev a Ashley Aberman a jejich společný track Like a First Time. A teď jako novinku čtvrtou tady máme dvojici opravdu zkušených hudebníků, dvojice Mili Janatková a Jaroslav Kořán. Mili je hudebnice, vizuální umělkyně, propojující žánry, umělecké obory, ale věnuje se taky malbě, grafice, improvizaci, skladbě, zpěvu, hře na kytaru, na bicí. Jaroslav Kořán, ten těch desek svých vlastních vydal opravdu taky velké množství. Zabývá se tvorbou vlasti hudby, zvuku, grafiky, fotografie, videa a hraje na různé bicí nástroje, včetně vlastního nástroje Orloje snivců. Dalo by se o něm mluvit opravdu dlouho a tihle dva vydali teďka společné dvojalbum, desku Písně dne a Písně noci. K tomu ještě, aby toho nebylo málo, v červenci teď vydávají EPčko, živák, live EP se střih koncertu ze křtu, který proběhl v květnu v čítárně Unijazz. A tahle dvojdeska je průřezem 15-leté hudební spolupráce obou těchto umělců, která začala jejich setkáním na konzervatoři v roce 2010. Speciálně tahle písnička, kterou si zahrajeme, je tedy z desky Písně dne a jmenuje se Rytmus. Mili Janatková a Jaroslav Kořán a jejich Rytmus ve Velké sedmě jako novinka čtvrtá.

A teď už závěrečná pátá novinka, kde máme single hudebnice Hany Kovářové, která ovšem vystupuje pod jménem Na naši. A jedná se o písničku Guardian Angels, písničku, která je klidná a jak sama píše, rozvíjí se pomalu, je to jako zadumaná procházka lesem, během které si ale nakonec vzpomenete, kam máte vlastně namířeno. Jdete pomalu, ale jistě a máte svůj cíl. Na naši Guardian Angels, pátá novinka.

Dozněla závěrečná pátá novinka Na naši a její track Guardian Angels. A teď už se můžeme směle vydat do žebříčku. 4 týdny máme v hitparádě skladbu Vykoupení od kapely Esa z lesa.

Dozněli nám Esa z Lesa, jejich nový single po 2 letech od vydání desky Dokud vím, co mám, skladba Vykoupení. A teď už dlouhých 7 týdnů máme v žebříčku skladbu 19 od kapely Pokoj 25.

0: Skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Pokoj 25 a track 19 na 14. pozici už dlouhých 7 týdnů ve Velké sedmě, tak pokud by měl ještě přetrvat, tak by se musel vyšplhat až do úplné špice na první místo. A 3 týdny ve Velké sedmě máme Terezu Hrabíny. Terezu, která chystá novou desku, která by měla být 11. září 2026, jmenuje se Ceremonie, pokřtí 15. října. Je to už druhý single, který si z ní hrajeme po Královně Impéria. Písnička Jiný jméno na zvonku. Píseň o okamžiku, kdy se člověk rozhodne odejít z něčeho, v čem už nemůže zůstat. Tereza Hrabíny, Jiný jméno na zvonku. 13. místo.

Jiné jméno na zvonku, písnička od Terezy Hrabíny na 13. místě. A 5 týdnů ve Velké sedmě máme další track, skladbu V zimě příroda spí od navrátivších se těch sičáků, než by tedy zmizeli, ale svou novou desku chystají po dlouhých 8 letech. Vyjde 1. října 2026, jmenuje se Dlouhá, široká a bystrozraká a první single, který otevírá, je právě tenhle.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Takhle našláple zní nový singl V zimě příroda spí od kapely Tisíčáky kolem básníka, performera, hudebníka Petra Váši. Kapely, která se po 8 letech navrací už v říjnu s novou deskou, dlouhá, široká a bystrozraká, hudebním vyprávněním o hledání osobní i tvůrčí identity, podsvětí, ženských hrdinkách a snech, které se zdají přírodě, když spí. Devátá řadová deska už. A teď novinka, která postoupila z minulého týdne, Blue Chesterfield a track Angels, což je věc na pomezí nějakého experimentálního dark country neofolku, kapela, která pochází z Plzně, jedná se o titulní věc z jejich stejnojmenné desky. Hodně jsem toho po nich vlastně až tak nenašel, na každý pád tady tenhle titulní track staví na takovém melodickém rockovém zvuku, výrazné atmosféře, je to takový ústřední bod celé desky, která se tedy jmenuje stejně jako tady ta písnička Angels. Kapela, ve které jsou David Jirka, Mikuláš Plas, Vítek Nováček, Vojta Šindelář a Kateřina Mrtníková. To jsou Blue Chesterfield, 11. místo.

11. pozice, Blue Chesterfield a skladba Angels plzeňská to kapela. A teď se přesuneme na Slovensko za takovou už letitou kapelou, která je tady téměř 30 let, vydala 7 studiových desek a přišla s novým singlem. Slovenská kapela Le Pajaco a jejich nová písnička Sushi. Vyšla teda už 15. dubna, hudbu složil Jirguš Oravec, který se společně s Jurajem Vitézem podílel taky na textu. Tak uvidíme, čeho se ještě od Le Pajaco dočkáme. Zatím Sushi, 10. místo.

Lapajako a jejich Sushi single, který navázal na jejich předchozí desku Vidíme se z roku 2023. A teď tady máme píseň, která nám z poslední 15. příčky poskočila o něco výš na 9. pozici, kapela Drtikolo, která se vrátila po 13 letech s novou deskou, která se jmenuje Slepé mapy. Natočili to s Tomášem Neuwirthem a je tam 8 nových písniček, které balancují mezi melancholií, napětím a explozivní rockovou energií, jak píše sama kapela. Speciálně v téhle písničce, skladbě Liščí, tak dodala své křehkosti taky svým nezaměnitelným vokálem Olga Koenigová z kapely Ile. Drtikolo, která samozřejmě odkazuje právě na estetiku Františka Drtikola, je tedy zpět, dokonce by měla na podzim kapela odehrát i nějaké menší turné. Aktuálně fungují ve složení Milan Kuchinka, Libor Nejedlý, Václav Drda, Hinek Bartošek a Petr Chaňo. Liščí od Drtikola, 9. místo.

Drtěkol a písnička Liščí, jejich nová deska Slepé mapy, která navazuje na album Pomalé děje, které vyšlo už v roce 2013, takže po dlouhých 13 letech. A teď už pozice 8. 6 týdnů máme v žebříčku brněnskou alternativní kapelu Budoár Staré dámy kolem Marty Kovářové. Taky připravuje novou desku po 7 letech, nebo 7. řadovou desku. Navazuje na jejich album Kostřičky z roku 2020. Ještě udělali teda soundtrack dokumentu Jiříkovo vidění před 3 lety. A tohle je písnička, která ji odstartovala To nemůžu být já, která pracuje s kancelářskou tematickou únavou, pracovními stereotypy a civilními gesty členů kapely. Výborný klip. Budoár Staré dámy, To nemůžu být já. 8. místo.

0: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Dozněl buduár staré dámy. To nemůžu být já. Z jejich nadcházející desky v úplně pitomé době, která vyjde 25. září u Indie Scope. A teď už pozice 7. pražská dvojice Dominik Zezula a Tomáš Havlen, dvojice Pozdudba, která vydala své akustické album a připravuje taky vydání zpěvníku. A z téhle akustické desky, kde v podstatě své starší skladby úplně od základu překopali, takže jsou to spíš jako staré texty, ale úplně nové skladby častokrát, tak z toho si zahrajeme skladbu Polana, která svou podobu proměnila opravdu dramaticky. Od toho roku 2019, kdy původně vyšla na albu Není se na co těšit. Pozdudba Polana ve verzi 2026, 7. místo.

Tak to byla Pozdurba a jejich Polena v nové verzi z jejich akustické desky K táboráku. A teď už tady máme pozici šestou, kde máme písničku Oslovy od Dagmar Plamperové společně s Magdalenou Perič, jejich společný single, který přišel poté, co už nějaký čas spolu vystupují ve dvojici a její hudba stojí na vzájemné blízkosti, nechává prostor taky spontánnosti, improvizaci a tohle je speciálně taková minimalistická obrazná skladba na pomezí folku, intimní výpovědi, mluví o křehkosti, blízkosti a chvílích, které se nedají udržet silou. V textu se objevují mosty, mlha, padlé stromy nebo ticho podstřeštní takové obrazy prostoru někde mezi ano a ne. Je taky novinka, která postoupila z minulého týdne. Dagmar Plamperová s Magdalenou Perič, píseň Oslovy na šestém místě.

0: cítíte ten klid?
1: Radio 1.
2: Dozněla skladba Oslovy od Dagmar Plamperové na pozici 6. A teď tady mám klasický jingle, který ohlašuje u mě skladbu Pamětnickou. A já jsem si říkal, že bych dneska mohl pustit něco opravdu starého, něco třeba z roku 2005. A našel jsem skladbu Minulost patří robotům od kapely Frufru, kapely, která se teď na podzim vrátí po dlouhé době se svou pátou řadovou deskou, kterou právě nahrává. Jinak je to kapela kolem Václava Bartoše, kterého jste mohli zaznamenat třeba taky v kapele Kuchařsky, a speciálně tato písnička Minulost patří robotům, a doufám, že tak to teda i zůstane, je z desky Nevěř tichu. Frufru, dnešní skladba Pamětnická. Minulost patří robotům.
3: Nechám krém zaznít, mluví zvon. Se žeber, zeber, vy, vydlábu, vybrafon. Ze starých tipů mě pěstují

Tak to byla dnešní skladba pamětnická Frufru a Minulost patří robotům z roku 2005, album Nevěř tichu, Indies Records. A teď už pozice pátá, tam máme Tomáša Dvořáka, respektive Floexe a jeho písnička ze soundtracku Phonopolis, skladba Railway Electro.

Tolik Floes a jeho Railwell Electro. A po Floexovi Marie Kyšlovsky, skladba, která je dva týdny ve Velké sedmě. Písnička Soudny, která je ukázkou z připravované druhé desky, která by měla vyjít na podzim, otevírá takovou další kapitolu jeho

Tolik Marie Kyšlovsky v písničce Jsou dny na čtvrtém místě. A teď už

0: nejvýš postavená novinka z minulého týdne. Česká čelistka, reperka, zpěvačka Taliro a její nový single Caterpillar, která je takovou předzvěstí EPčka Metamorphosis. Ve své tvorbě propojuje violončelo, rap, zpěv, elektroniku a základem jejího živého vystupování je live looping, díky kterému vrství jednotlivé hudební linky přímo před publikem a několik let dokonce působila taky na britské nezávislé scéně. A jak už název napovídá, Caterpillar a Metamorphosis naznačují motiv proměny. Taliro a Caterpillar, třetí místo.
1: I'm a caterpillar, outgrowing myself quicker. I'm a caterpillar, outgrowing myself quicker. I'm a caterpillar.

0: look at the pillow.
1: Dozněla Taliro a track Caterpillar na pozici třetí. Teď tady mám pár pozvánek. Samozřejmě nemůžu vynechat pozvánku na festival Besera v Tasově u Veselí nad Moravou, kam se chystám už ve čtvrtek. Máme tam letos Liturgy Horse Lords, Jakuba Koeniga, Anu Averkovou, Fulcruma, Taige a Tenu Chlebovou. 50 položek programu, taky na Čevu, Matyášovi kamarádi, mohl bych pokračovat ještě asi další 3 minuty, tak doufám, že si najdete prostor, alespoň někteří z vás, a vyrazíte na dlouhou štaci až na jižní Moravu. Pokud zůstanete v Praze, tak je tady taky dobrá alternativa. Před Krosem v sobotu 1.8. zahraje Ventolin a Johuš Matuš. Potom v neděli 2.8. obě jména budou taky na Besedě, zahrají Vojdi a Síček, plus ještě Aport v Meat Factory na Dvorku. A hned poté, co tady tenhle týden skončí, tak můžete vyrazit ten příští do Plzně, protože tam od 3. do 8. srpna v Šafaříkových a Smetanových sadech bude festival Inspiral Garden, kde jsou třeba Gufrau, Wild Tides, Erika Rain, letos Monikou, taky Taige, Marie April a řada dalších. No a teď už místo druhé, to je dvojice Past a jejich skvělá nová deska Fotr, ze které si hrajeme písničku Vemte to za mě.
2: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, i duchu mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo

kůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stejné.

0: normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!
1: Tak to byla Past a její píseň Vemte to za mě. A teď tady mám losování tří z vás na festival, který se jmenuje Bučení, už devátý ročník festivalu experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění. Ten se uskuteční taky tenhle víkend 31. července a 1. srpna v Lubné u Poličky a měl jsem štěstí na tyhle tři dámy. Lucie Hašková, Vladislava Závrská a Aneta Poláková, tak snad budete mít chuť vyrazit a udělá vám to radost. A teď už první místo, které tenhle týden, stejně jako minule, už 9 týdnů ve Velké sedmě, píseň Pozvima nepríděm, Katarzia.

0: pauza. Si HM-ko hudby.
1: Nadoterný tlač.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Podstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gelak. Predlžené vlasy z ruských panien pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Na prvním místě nám dozněla Katarzia a její titulní věc z nové desky Po zvěma neprýděm. Už 9 týdnů ve Velké sedmě. Před námi je rekapitulace, žebříček se mi už podařilo umístit na web, tak můžete po 10. klidně zahlasovat pro svých 5, možná klidně i víc až 15 skladeb, jak se vám bude chtít. A pro úplnost ještě dodám, že nám žebříčku po 7 týdnech vypadla Vypsaná fixa s písničkou Neurčité obavy, taky Po 7 týdnech Pivoňka se songem Ve třetím patře. Nepostoupili taky Zimní pneu a Mat 2.1.3 se skladbou Siluety a jedna z novinek Dirty the Press and Arty taktéž skončila tenhle týden pod čarou. Ale teď už pojďme teda do rekapitulace. Jako novinku první jsem nasadil kapelu z Benešova, kapelu, která si říká Edit a už slaví 20 let na scéně, tentokrát tedy s novou deskou, deskou Zlom, a jste jsme si zahráli skladbu Štěk.

dvojice Milie Janatková a Jaroslav Kořán. Máme tady píseň Rytmus z jejich desky Písně dne. Mají vlastně dvojalbum, taky Písně noci, vydali dokonce i živák z textu Live EP. Takže určitě je co poslouchat. Milie Janatková, Jaroslav Kořán, Rytmus je čtvrtá novinka.

Hana Kovářová alias Na naši přišla se skladbou Guardian Angels a to je naše závěrečná pátá novina.

0: a proč? Něco krásného o věčném létě.
1: Pozice 11. Blue Chesterfield a jejich Angels.

Kapela z Plzně, jejich stejnojmená deska. Lepajako a jejich nový single Sushi, 10. místo.

Z toho jsme Buduár, staré dámy, kapela kolem Marty Kovářové, taktéž chystá novou desku v úplně pitomé době na září. Tohle je první single, To nemůžu být já.

Sedmá příčka Pozdudba a tu šestou opanovala Dagmar Plamperová s hostující Magdalenou Perič, skladba Osloví.

Flex se skladbou Railwell Electro ze soundtracku k Fonofoli se hře skončil pátý. A ještě o příčku výš se umístila Marie Kyšlovsky s písničkou Soudny z nadcházející desky, která by měla být na podzim.

0: ale nemůžu, pozvemte to za mě. Koupím si
1: kravatu, hrdina 5 hodin. No a suverénně na prvním místě dnes skončila Katarzia se svým trackem Pozvi ma, nepríděm ze stejnojmenné disky.
2: Je tvoj svet faký, stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa ožrať, im stačí fed. Rich boy, pouza, si HM-ko hudby, na to tak netlač.
1: A těm už velká sedma s datem 28. července 2026 definitivně končí. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Nojzár. Opatrujte se a doufám brzo na viděnou. Ahoj.
2: Šedivé vlasy, na čelo škvrný, na krku
3: velká sedma s Kocápkem, Nojzarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
4: Reklama Rádia 1.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Reklama na Radio 1.

No je tady léto, pomalu končí třešně a dějou se věci. Máme spoustu času ještě před 11. hodinou, takže příjemný poslech vám od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra. Pomalu a jistě začíná staré poledne. Vypadá to, že jsem vás dneska překvapil takovýmhle brzkým nástupem.

No ještě jednou příjemný poslech přeje Tomáš Vidra. Dneska mám tady sebou spoustu zajímavý muziky. Dokonce mám sebou i test pressing nový desky Red Baron Band, desky, která teprv vyjde v říjnu. Takže z toho vám kousek pustím. Taky si vzpomeneme na předvčerejší narozeniny Buddyho Guye. Ale teď už začne staré poledne. Takže příjemný poslech. Jako první je tady kapela Silver Meter. Na kytaru Leigh Stephens, album z roku 69 a skladba s názvem Gang Bang. Příjemný poslech starého poledne.

Tolik kapela Silver Meter. A teď do Velké Británie za formací Love Sculpture, kterou vedl kytarista Dave Edmunds. Album Blues Helping z roku 68 a skladba s názvem Three O'Clock Blues. To je pro Richarda.

Tolik britská kapela Love Sculpture. Teď se podíváme do San Francisca. Voco Koch a John Lee Hooker, album Lights Out San Francisco z roku 72 a skladba s názvem Lights Out.

Tolik o kokoch a John Lee Hooker, album Lights Out San Francisco, rok 72. No, protože 37. 36 se narodil Buddy Guy, tak my si ho teď pustíme. Mám tady živák z roku 78, kde na harmoniku hraje Junior Wells. One Room Country Shack. Takové malé přání k narozeninám Badíkovi.

z roku 73. No, teď tady mám dvě alba kapely Pink Floyd. Je to jako první a druhý díl, jmenuje se to Lose Your Mind and Find Your Soul. A jsou na tom naprosto neuvěřitelné věci. Tak jsem furt přemýšlel, co z toho zahrát a nakonec jsem se rozhodl pro skladbu s názvem Rain in the Country, která se objevila jako hudba k filmu Zabriskie Point. Ale tohle je úplně jiná, takzvaná alternativní verze, natočená na koncertě v Římě v Itálii v březnu roku 1970. Takže tady jsou Pink Floyd.

Tolik kapela Pink Floyd z desky Lose Your Mind and Find Your Soul. Jsou to vlastně dvě desky nezávislé na sobě a balený, ale jsou velmi parádní. No a to byla skladba Rain in the Country, uhlazený David Gilmour na 12. strunu. No a teď tady máme naopak velmi neuhlazený chlapce z kapely Revolucion de Emiliano Zapata, protože jejich kytarista, takový morální vůdce kapely, Javier Martín de Campo, před dvouma dněma zemřel, takže tady jsou Revolucion de Emiliano Zapata, partička z městečka Guadalajara v Mexiku a jejich skvělá deska z roku 72. No a v tomhle věku už to můžu říct. Nasty sex. Hnusnej sex.

0: Tolik Revolución de Emiliano Zapata, mexická formace, to byla jejich deska z roku 72 a skladba s názvem Nasty Sex. Teď zase do Velké Británie za kapelou Gun, čili bratři Gurvicové a Luis Farrell na bicí. Gun, jejich skvělá první deska z roku 68 a skladba s názvem Take Off, čili vzlet nebo rozlet, začíná multilinguálním odpočtem. No a protože to je rozlet, tak David slaví 24, teď je mejdan na Příbrami, tak od táty Marcela, aby se mu ten život krásně rozjel. Tady jsou Gun.
1: 10, 9, 8, 7, 6, Visi ishje tre etnin ehad.

0: Tolik kapela Gun. No a už se připravuje formace Kajak.
1: Reklama Rádia 1.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Reklama na Radio 1.
0: No a Kajak už jsou připravený. Mám tady jejich desku Merlin, což byla jejich třetí deska, vyšla z kraje roku 81 a potom se tato kapela rozpadla na dlouhý, dlouhý roky. Co bylo potom, to nevím. Ale tohle je tedy deska z roku 81, deska s názvem Merlin a titulní skladbu Merlin, tedy o tomhle kouzelníkovi, si teď pustíme. Kapela Kajak.

No, to byla kapela Kajak, která měla docela zajímavý obsazení, dvě zpěvačky, Irene Linders a Catherine Lapthorne. No a my teď jdeme na kapelu Swamp Gas, album z roku 72 a skladba, která se jmenuje Trapped in the City.

Tolik kapela Swamp Gas. No a teď se vrátíme do Velké Británie za kapelou T2. Album It'll All Work Out in Boomland vyšlo v roce 1970 a taková smutná skladba s názvem No More White Horses.

Kapela T2, album It'll All Work Out in Boomland z roku 1970, No More White Horses. Teď tady mám formaci, která si říkala Cosmic Travelers, jejich album a poměrně dlouhý název, já jsem ho tady na playlistu trošku zkrátil, jmenuje se to Life at the Spring Crater Celebration Diamond Head Oahu, Hawaii. Deska je z roku 72 a my si z ní dáme skladbu s názvem Duše, Soul.

Tohle je kapela Cosmic Travelers, album Life at Diamond Head z roku 82. Teď trošku beatu 60. let, mám tady partičku, která si říkala Weather Vane. Skladba z roku 68 se jmenuje Moje původní modrý džiny, My Original Blue.

Tolik partička s názvem Weather Vane. Teď je tady umělec, který se říkal J.J. Light. Jeho vlastní jméno bylo Jim Stallings, byl členem kapely Sir Douglas Quintet, ale v roce 69 vydal svou solovku, která se jmenuje Heya. Už jsme si z ní pár skladeb pouštili, zejména takový ty veselý, skočný, tak teď si z ní dáme takovou zadumanou o autech, který mají pneumatický podvozek. Low Rider Rule.

Tolik JJ Light, album Heya z roku 69. Následující deska, to mi přijde, jako kdyby kapela Uriah Heep dorazila do studia, ale ne všichni členové. Tady to je solová deska Kena Hensleyho, kde hraje Gary Tane a Lee Kerslake. Album se jmenuje Proud Words on a Dusty Shelf z roku 73 a my si dáme skladbu s názvem When Evening Comes.

Tolik solová deska, kterou natočil Ken Hensley a spolu s ním Gary Tane a Lee Kerslake. Proud Words on a Dusty Shelf z roku 73. Teď je tady další zajímavá britská progroková kapela, která si říkala Public Foot the Roman. Deska vyšla v roce 73 a my si z téhle desky dáme skladbu s názvem Land Owner.

Tolik britská kapela Public Foot the Roman, rok 73. No a teď mám takovou lahůdku tady. 10. října v Malostranské besedě bude pražská kapela Red Baron Band křtít svoji novou desku, která se jmenuje Walking Danger. Deska ještě nevyšla. Já tady mám test pressing. Úplně náhodou jsem ho získal. A protože ze všech desek Red Baron Band bych řekl, že tahle je taková nejdospělejší, tak vám ji teď pustím, abyste věděli, proč máte jít v říjnu do Malostranské besedy. Red Baron Band, album Walking Danger, skladba s názvem Mary.

Tolik nová deska kapely Red Baron Band. Album se jmenuje Walking Danger a křtít se bude 10. října v Malostranské besedě. Teď je tady zajímavá další progroková partička, která se říkala Ertliff. Jejich deska vyšla v roce 72 a my si z ní dáme skladbu s názvem Plastic Queen.

Tolik švýcarská formace Ertlif. Teď nás čeká kapela, která si říkala Now, nyní, Now. Skladba je z roku 1967 a jmenuje se I Want, což taky bude hned tedy bohužel poslední skladba dnešního Starého poledne. Loučí se s vámi Tomáš Vidra a těším se na slyšenou příští sobotu. Pokud si chcete dnešní Staré poledne pustit ještě jednou, tak za chvíli v průběhu odpoledne na platformě YouTube se objeví, stačí zadat název Staré poledne. A pokud chcete dozvědět něco zajímavého o deskách, tak taky na platformě YouTube si můžete najít buď Music 69 a nebo 1000 alb na pustý ostrov, kde s kolegou Pavlem Kováčem vyprávíme o deskách. Takže začíná kapela Now, skladba z roku 67 I Want, poslední skladba dnešního Starého poledne. Mějte se fajn.

0: reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Reklama na Radio 1.

Posloucháte rádio, jedna ze studia vás zdraví Julia Jurčuk. Zase po celém měsíci, co jsme se neslyšeli, dohrala nám písnička Bleary Eyed Sequence. Dál máme písničku Garage Sale Skunk. Ale dneska mám připraveno hodně, hodně zajímavou hudbu. Něco už se nemůžu dočkat, až pustím, a něco, co když jsem si předával do playlistu, tak už jsem si říkala, že možná je taková ještě nebyl choice, ale hlavně, abychom se dneska nenudili. Takže primárně to samozřejmě budou kytarovky a rock, ale nejenom.

Dohral nám na rádiu jedna dánský producent Frederik Valentin s písničkou Beautiful World z jeho už měsíc starý desky Unfinished Love Songs. Ten stabilně vydává aspoň jednu desku ročně, občas možná i dvě. A dále máme jednu kapelu, která poslední dobu se mi hodně zalíbila. Jmenuje se to Fat Evil Children, jako vždycky vtipný název mě vždycky dostane. A písnička se jmenuje Fool, taková mladá kapela, která existuje pár let a mají zatím jenom jednu desku, kterou vydali ještě v roce 2024. A pak máme ještě taky poměrně novou věc, zase měsíc starý, Mary in the Junkyard s písničkou Myrtle. Taková už bych řekla nová londýnská klasika, Windmill Scene, takovej trochu art rock, trochu slacker rock, totálně indie. A pak si dáme písničku od Delayed Minds, I Found You Among the Dandelion Fields, na kterých jsem včera byla v Pankráci, tady hráli, ukrajinská zase mladá kapela a tím, jak jsem ji včera viděla, jako hodně mladá kapela, hodně mladí kluci, ale strašně hezky hráli, bylo to mega hlasitý, ale strašně hezky to bylo a hrajou takový shoegaze, trošičku emo, trošičku screamo, trošičku post-rock. Taky bych řekla, že je to asi takováhle hudba docela teďka jede. Ale hlavně, že právě jsem si říkala, že většinou, co hrajou takovou hudbu, tak vždycky koukám, že mají nějaký anime na coverech a když je to, čím víc anime na coveru, tím víc screamo to je. To už jakoby takový pravidlo, co jsem si všimla. Čím víc je to, nevím, takový, já fakt upřímně moc neznám tyhle subkultury mladý, ale prostě vidím tam nějakou souvislost, nevím, čím to je.

Dohrála nám na rádiu jedna písnička Surf Accord od A Cloudy Sky. Je to takový noise pop, trošku slowcore, ale pak ke konci písničce se to rozjelo. To je taky jedna z těch novinek, co mám dneska připravených, protože jsem si vlastně myslela, že za tenhle měsíc, co jsem tady nebyla, toho bude víc, ale upřímně až tolik nových věcí se mi moc nelíbila. A tohle je zrovna z minulého měsíce deska, se jmenuje In a While This Will All Be Gone. A dále máme taky novinku, ale možná už jsem o ní mluvila, upřímně už si ani nepamatuju. Jmenuje se to Swamp Meets s písničkou Sand z debutní desky, která jako aspoň LPčka, které vyšlo taky v tomhle měsíci Mount Zero a je to australská kapela, takže pro změnu něco jiného, než to, co tady většinou Američani a Angličani jsou. Takže jdeme na to.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Reklama na Radio 1.

0: Ale to je takhle, no, to je pravda.
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

Poslouchate rádio, jedna dohrála nám písnička Moose od americké kapely Imagine We Had Antlers. A teďka poslední hodinu jsem byla docela potichu, protože jsem hodně stráklila s počítačem dneska, ale to nevádí, tohle všechno jsem řešila, všechny písničky mám připravený. A vlastně můj původní plán na dnešek byl jako vždycky více emo hudby, protože podle mě léto je úplně ideální období pro emo hudbu, stejně jako zima a podzim a jaro, ale ve čtvrtek jsem poslouchala Radio 1 a tam právě hrál Jan Marek a pouštěl tady písničku od kapely Is Tropical Dancing Anymore a tohle úplně otevřelo dveře nebo skříň někdy v mém podvědomí s nostalgií k létu 2013, takže pak jsem poslouchala hodně tuhle písničku a pak jsem projížděla svoje mega, mega staré uložené písničky 13 a více let zpátky, to, co jsem poslouchala. Většinou, když jsem se na to dívala, jsem si říkala, že toho bych už radši nevytahovala, dokonce když jakoby, jsem to pouštěla doma a vzpomínala jsem si na to, tak na nějakou písničku moje kočka, která je velmi zvykla na to, že tam nahlas pouštím hudbu, prostě mňaukla, vstála a odešla. Říkám, tak tohle asi ne, ale mám tady prostě nějaké trošičku nostalgické písničky, víc letní, protože vždyť ještě jenom půlka leta. Takže dáme zase takový trošičku indie sleaze a bude to jenom pár písniček a pak se vrátíme zpátky k emu. Protože to, co nám teďka hrálo, to bylo právě Screamo, ale změníme teďka na něco víc nostalgického a pak půjdeme zpátky na nějakou vážnější hudbu.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Nejprve tady máme umělkyni Julie Holter. Ta vydává svoje album Materia, a to v srpnu. Tady je single Fantasy. Londýnský projekt Hiatus je v Hitpošce prezentován singlem Hast. Britský breakbeatový

Ukázka z třetího studiového alba amsterdamského dua Another spolu s Benny Singsem se jmenuje Dance Till It's Over featuring 3DDY. A závěrečnou novinkou je track Muertos od francouzského elektronického producenta Nixtamala.

Při vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida the Young, Dušan Vlk či

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Edith. Dostala název Štěk.

tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na třetí ročník Pro Bík festivalu, který se koná 28. a 29. srpna v kempu Probožská jezera a vystoupí tam například Pokoj 25, Vepřové komety nebo Marie April.

Long Live Indie Pop. Dohrála nám kapela Broncho s písničkou All Choked Up z desky Bad Behavior z roku 2018, takže tohle už je trošičku novější hudba a dále máme ještě jednu písničku, takovou bedroom popovou, indie popovou od kapely Crump a písnička se jmenuje Vinta. Tohle zrovna, tyhle věci mi prostě připomíná ještě léta, když můj mozek byl schopen dělat serotonin bez různých stimulací. Dělám si srandu, to je prostě nostalgické věci. A pak zase půjdeme na něco víc kytárového, ale bude to tam několik písniček, které budou docela lo-fi aesthetic, takže takový trochu DIY lo-fi a pak začneme s kapelou Tiger Jones s písničkou Josh Allen.

To hrála nám na rádiu jedna krásná Midwest emo kapela Snowing s písničkou Tam Feathers. Předtím hrála kapela Foxin, taky takový hezký indie rock. A teď máme vlastně písničku, která, ze které jsem sama byla zmateně, protože ta písnička zní hodně zmateně. Je to od kapely The Get Up Kids, taky takový emo pop indie rock, ale ještě z 90. Písnička se jmenuje Out of Reach a on jakoby kombinuje to nějaký takový klasický indie rockový sound z 90. Taková trochu lirická kytara a zároveň tam hrajou i na klavír, to vypadá, a prostě jakoby bez toho klavíru to zní jako úplně generic 90. A s tím klavírem to zní trochu jako kdyby tam chtěli ještě do toho udělat feat s nějakým, jak se to jmenuje, Coldplayem nějakým. Takže tohle, jakoby tahle písnička mi přišla taková trochu zmatená, upřímně, ale jakoby tímhle mě asi i zaujala, takže poslechneme si to a pak dáme Beach Bunny s písničkou Rare View.

Kulturní léto Rádia 1. 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.

Tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Dohrala nám na rádiu jedna písnička Sarah Joins Color Guard od kapely Tall Castle, takovej hezký americký Inditronika. Předtím taková ta tvrdší písnička, to byl post-hardcore od kapele Hacra. I Spent July in Heaven, takový trošku tematický. Dneska vlastně jsem říkala, že je půlka léta, ale podívala jsem se na kalendář a dneska je 1. srpna, takže to už není půlka léta. Vlastně, když jsem přemýšlela, jestli mám to pustit, tak jsem vlastně počítala vteřiny, kdy tam byla ta tvrdá část a myslím, že to bylo zvládatelné, že to bylo nějakých 20 vteřin nebo tak. A dále máme písničku od kyjevského / teďka berlínského dua Morvan. Písnička Nas Heat. Myslím, že už jsem o tom několikrát říkala. Měli mít koncert na začátku června v Praze, ale posunulo se to na září, takže furt máte možnost tam zajít. 10. září by to mělo být. Myslím, že ve Fuchsu. A já jsem právě navštívila jejich koncert před 2 týdny v Berlíně a bylo to hezký. Já bych řekla, že taková písnička, kterou teďka pustím, je taková trochu tmavší a oni obecně mají takovou tmavší hudbu, protože vlastně to začínalo jako nejdřív jako solo projekt jednoho chlapce, který se jmenuje Alex a on je napůl a teďka nevím, jak se řekne český ten stát, protože já to plétuju ve svém jazyce, ale Lebanon. Tak jeho taťka je z Lebanonu. Nevím upřímně, jak Lebanon se řekne česky, tak mi to třeba napíšte. A právě v takovém tom dark, ani ne pospanku, dark wave by řekla, kombinuje i nějaký vlivy arabské hudby, jako ve východní arabské hudby. Takže docela cool a pak tam je takovej furt repetitivní bassline, což je taky hezký.

Dohrála nám písnička Life is so sad od kapely Surface to Air Missive. Dále máme to, co já poslouchám poslední měsíc úplně on repeat každý den. Nejenom já, ale moji sousedi taky, protože mám doma docela hezký velký repráčky. Občas si lehnu na postel, pustím si to a slyším, teda cítím, jak postel vibruje. Takže myslím si, že sousedi si to taky hezky užívají. Doufám, že to neposlouchají, ale pokud moji sousedi to poslouchají, tak já se omlouvám, ale doufám, že vám se to taky líbí. Takže Sunny Day Real Estate, jedna z nejlepších emo a Midwest emo kapel, podle mě ever. No, podle mě asi podle hodně lidí, protože byli hodně populární. Jenže, no, chtělo by to asi, aby pokračovali třeba dělat nějaké další písničky. Já myslím, že tohle, ty 90-ky, to je druhá vlna emo, jako teďka nejsem si úplně jistý, myslím, že je to druhá vlna emo. Právě když ta hudba byla hezká, vokály byly v pořádku, dalo se to poslouchat a jakože spíš úplně v pohodě v porovnání s třeba s pátou vlnou emo nebo tak. A vlastně emo to bylo hlavně kvůli těm textům, že to ještě dávalo nějaký smysl, takže a právě poslední měsíc jsem hodně poslouchala písničku On Repeat in Circles, kterou si teďka pustíme. Prostě nádherná písnička, takže tam si to užít a já si to tady taky pustím na hlas, tak aspoň, že tady jakoby je víceméně to studio, takže by to, ten zvuk neměl jít ven. Takže sousedi dneska mají pokoj ode mě.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Reklama na Radio 1.
4: No, I don't worry. I tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything.

Posloucháte kapelu Feed Me Jack na rádiu jedna s písničkou Pairing Stone. Máme tady tři písničky, takový math pop, noise pop, bedroom pop. Takže další kapela bude RL, pokud bych to četla správně anglicky, z Los Angelesu, Woke Up Feeling Sad. Asi nějak dneska mám v hodně písničkách název set, ale nevádí asi. A pak máme kapelu Blanket, nebo vlastně možná to není kapela, možná je to jeden člověk, upřímně nevím, prostě Project Blanket s písničkou Shoelace z desky 7, 8, 9, 8, jakože snědl, která vlastně tahle deska vyšla v červnu letos. Takže tohle je taky ještě relativně novinka.

Posloucháte Rádio 1, dneska je sobota 1. srpna, momentálně už je 16.14, skoro 16.15, takže je čas začínat náš kulturní servis. Začínáme festivály. Čistá mní slavnost, letošní ročník propoje téma fantasy a world music v Nymburku. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Dále máme filmy, dneska v kino Dlabačov 18.30, Ďábel nosí Prádu 2 a v 20.30 Spider-Man z Brusu Nový den. V kino Pilotu dneska v 20.30 Odisea a v 21.15 Die My Love. Myslím, že v obou filmech je Robert Pattinson, takže to bych si užila určitě dva na jednou. Edison Film Hub dneska v 19.00, Tichá přítelkyně a v 21.50 Nenavist. V letní kino Dlabačov dneska 21.00 E.T. Mimozemšťan, to je mega cute, miluje ten film. Galerie dále máme Tereziánské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje, tam vystává Molzer Kinsel Hillman 1968 až 1978, Národní galerie Praha, Veletržní palác. František Koblíha, cyklus Maj. V Toxu pokračuje vystává Hit by News. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troje, pokračuje vystává Labyrint krajiny vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café kolektiv Outro, Wall of Hope. Kunsthalle Praha vystává od William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie Brně, Naprávena křivda, příběhy sbírky Stefana Hellera, Umělecko-promyslové muzeum v Praze, vystává váza, symbol kultury a života, galerie Meat Factory, Cezary Poniatowski, vystává, která se jmenuje Deep House, nová budova Národního muzea, tam vystává Czech Press Photo, Pragovka Gallery, vystává Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. Epo jednu v Trutnově má vystávu Pavel Holeček a jmenuje se to Neokosmos. V osmičce Humpolec Present Perfect, otisky času v současné keramice. Nová městská rádnice tam má vystávu Zdeněk Mezel, odkaz starých mistrů. V Artoto Galerii v Helném Mlyně Timo bude, Karpuchina Gallery, Natalia Pejchova, Stay in Touch, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026, tohle jsem zrovna viděla. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, tam vystává František Kincel, jmenuje se to Trommel. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahrádách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Trafo Gallery, tam vystávu Dana Bartoničková a Jakub Titikalo, jmenuje se to Fragmenty dne, světla noci. V Kolej 1 v Březnici vystává Jaromír 99, Vila Pella Antonín Střížek, Svět od vedle. The Chemistry Gallery, tam mají vystávu Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misář a jmenuje se to Joy de Vivre. Předpokládám, že je to francouzština a tohle je zrovna jazyk, který neumím. Studio Prona v Lounech a vystava se jmenuje Human Nature. Dále máme koncerty a tančírny. Dneska v Bike Jesusu Lira with Alex Bowman. V Groove Baru dneska v 21.30 Man Tracks. U Bocanera v 23.00 začínají DJs Vito, Wolf a Stormzy. Jazz Doku dneska v 16.00, což už začalo, ale třeba tam možná ještě stíhat, je Jazz on the Roof, Elena Sonnenschein Quartet a v 21.00 Terne Čhave. V Lloyd Times dneska v 16.00, to už taky teda koná, ale zatím ještě začátek, DJ Kopka a v Fuchsu 2 dneska v 23.00 Janine a Stigmatic. Tohle je vlastně kulturní program tady v Čechách, ale máme i vlastně kulturní program na Rádiu 1, protože vlastně do konce mého vysílání zbývá jenom 40 minut, tak tady bude nová hudba na Rádiu 1 od 5, což si pak pustím ve sluchátkách na cestě domů. 20.00 Cluster a 22.00 The Workout, takže určitě tady zůstaňte. A my jdeme zpátky na hudbu a budeme poslouchat písničku od kapely Bloody Knees, písnička Daydream.

0: Konečně. Čekaj, takhle, no, to je
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

Poslouchejte rádio, jedna dohrála písnička Stay Forever od britské a londýnské kapely Death Crash. Takový strašidelný název a hrajou pouze slowcore a post-hardcore. Mega hezká kapela, mám hrozně ráda a teďka vlastně už se budu pomalu loučit, protože mi zbývají pouze 4 písničky a na závěr dáme takové pomalejší písničky. Dáme Black Tar Jesus to Dream No Longer, Turn Over Diazepam, Doused s písničkou Dizzy a pak vlastně na závěr ještě před, než začne pořád nová hudba, tak dáme novinku z velký set Me, Edit Šťak písnička. Takže a tohle zrovna myslím, že nebude pomalý, ale aspoň teďka takhle ty 3 písničky budou pomalý. Doufám, že vám se to dneska líbilo, protože dneska to bylo zase velmi chaotické. My jsme měli hodně Emička, trošku Screama, trošku post-hardcore, trošku Indie Sleaze. Všechno možný to dneska bylo a poslední hoďka to byla takový spíš bedroom pop a noise pop a math pop, to jsem si taky mega užila. Doufám, že se vám to líbilo a vlastně chtěla jsem říct, že se zase uslyšíme až za měsíc, protože příště za 2 týdny jdu taky zase domů, takže tady nebudu, ale uslyšíme se za měsíc a já zase najdu co nejvíc nové hezké hudby a budu se moc snažit, abyste si to užili. Takže přeji vám hezkou sobotu, večer, neděli, týden, měsíc, hezký konec léta a určitě tady zůstaňte pro novou hudbu Cluster a Workout. A já se jmenuji Julia Jurčok.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Reklama na Radio 1.
6: Pozor, pozor, alarm.
7: Pozor, pozor, alarm.
6: Alarm, pozor.
7: Alarm, alarm, pozor.
6: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
8: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
6: Dobrou chuť! Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
9: 100 lidí, 100 chutí.
6: A z téhle bezedný studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
8: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
6: Per to tam, Hans!
10: Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Bravo.
2: Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Nejprve tady máme umělkyni Julie Holter. Ta vydává svoje album Materia, a to v srpnu. Tady je single Fantasy. Londýnský projekt Hiatus je v Hitpošce prezentován singlem Hast. Britský breakbeatový

Ukázka z třetího studiového alba amsterdamského dua Another spolu s Benny Singsem se jmenuje Dance Till It's Over featuring 3DDY. A závěrečnou novinkou je track Muertos od francouzského elektronického producenta

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida the Young, Dušan Vlk či Gufram.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Reklama na Radio 1.
7: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.
7: Na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Edith. Dostala název Štěk.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na třetí ročník Probík festivalu, který se koná 28. a 29. srpna v kempu Probožská jezera a vystoupí tam například Pokoj 25, Vepřové komety nebo Marie April.

0: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Rádiu 1.
1: Na Rádiu 1.
0: Na Rádiu, na Rádiu, na Rádiu 1.
1: Na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Andrei.
1: Posloucháte Klastr na Rádiu 1.

Ahoj, ahoj, hezký večer všem posluchačům Rádia 1. Po dvou týdnech se vám hlásí pořad Klastr. Tady je Mike H, budu vás provázet dalšíma dvěma hodinama na vlnách Rádia 1. A dneska na to nebudu sám. Zhruba za 15 minut do studia dorazí Axel Boman, DJ, producent a taky spolumajitel vydavatelství Studio Barnhus. Axelovu produkci, stejně tak jako další produkci z jeho vydavatelství tady v Klastru hrajem pravidelně. Já se těším, že Axel dorazí na rozhovor, jelikož Axel dneska hraje v Praze, DJ set zahraje večer po půlnoci v podniku Bike Jesus na akci Lira. My si první půlku pořadu budeme právě věnovat Axelovi a jeho labelu Studio Barnhus a tak už tomu je od začátku. Dohrál nám track od Axela Bomana Don't Bug Me, a teď je to Stiletty Anna a skladba Hang on a Minute, která vyšla v loni na jeho značce Studio Barnhus. Přeju pěkný poslech s Radem 1, pořadem Klastr. Za 10 až 15 minut začne rozhovor s Axelem Bumanem.

Axel Bowman jsme se už rozloučili, aspoň pro teď rádiový vysílání, vy ho můžete stihnout ještě dneska večer, Bike Jesus na party Lyra. Každopádně já se dál věnuju hudbě z jeho labelu a případně jeho vlastní hudbě. Před chviličkou nám dohrál projekt Carly, skladba Lights and Strobes ve verzi Trans Down Rescue Mix. Za tuhle verzí stojí Petr Nordqvist alias Pedro Dollar, taky jeden z zakladatelů studia Barnhus. No předtím to byla další věc z Barnhusu a to byl projekt Ex-Pylon a skladba Hammerfest. Všem za projektem Ex-Pylon stával kdysi Nathan Fake. Za tímhle projektem se schoval právě pro studio Barnhus na dvou EPčkách. Už je to víc než 10 let zpátky, od té doby bohužel od jeho side projektu nic nezaznělo, ačkoliv Nathan samozřejmě dál hodně aktivně vydává. Každopádně teď další skladba je Majuraška a skladba Mountain Pets.

Dnešní klastr je u konce. Mám radost, že se nám na dlouhý a zajímavý rozhovor podařilo ulovit Axela Bumana, který dneska hraje v Praze. A my to taky uzavřeme dneska skladbou od Axela Bumana, jeden z jeho nedávných remixů pro skladbu Crunch Time od Peanut Butter Orchestra alias Georg Wedel a Konrad Ritter. Na to bude za dnešní klastr všechno. Zvu vás ještě jednou na akci Lyra v Bike Jesus, kde hraje Axel Bowman, ale taky já se objevím ještě na další akci, a to je akce United at Ankali, akce spojení klubu Ankali a několika kolektivů, kterou dneska můžete užít si zase pro změnu ve Vršovicích. Dneska obsazujeme Planeta za stage a Pluto stage a já právě na Pluto stage dneska budu hrát od půlnoci do dvou poslechovej set. Takže to ještě druhá pozvánka pro dnešek a já tady předám, už toho bylo dost, spousta vysílání a spousta mluvení. Žezlo za chvíli předám pořadu Workout a budu se těšit zase za dva týdny tady na vlnách Rádia 1 společně s kolegou Ondřejem Not Mým tady v pořadu Cluster. Mějte se pěkně, loučí se Mike H. Čau.

obznova. Ne, znova se to musí jet. Tak dost, Hergo, takhle to nejde, Zuzanko. To je přeci 91,9.

check that closet.

0: Nope.
1: Girl, I must.
0: Nope.

ráno a staneš mě sebou.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: No pienses más,

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!